drželi v hubkách. A na Vikinget spieva, že nohaj a želi ve dne, ižo mejachme a stež lečo chce nám pokazať, svunco chce nám pokazať, što z nami neskýre leca planuje. Ja si myslím, no, to zmejeme desades vopravče horce temperatúre. 8 stopňu pokazá rúne živé slibro, po takým štúšce vomire doma šitko převietrič z votohajče vokna a dúrie a zo tam vopravče čerst vypovieto přes domské čenie, čen za temperatúre maximálne na 22 stopňu zálieze, po takým bude to skýrie miernýši štvo Kštojš je tež celé pravje tak, ale se spolným svunčkom. Júciši piatk, tun potom vopravdže zaso horce džen ľubí ve špice se 26 stopnimi a cvý džen svunčko po takým hižo tež votrania. No ja štúš hotuje so potom na sobotu, to rád ľubie tež hižo raz pohľadame, hač ma tam snano tež nechtun hostčinu. Votrania môho so tež podešťo tak vesča meteorologojo temperatúre pak tež hižo mive startuja votrania 16-17 stopňov, v biehu dňa potom zaleze živé slibro na 5-20 a na popúdňo so potom vúvedri, tak so môžete potom tež vomire svičatka činč bydl k našiest. Dobre, hranie přije samský rozvoz.

0: Zimitine bo bedelken nasch jest je kommune, miesta a gmene wo ju jastym. So pene se wiatze sau schon jedosaha ja so je eta wo wiele skromni schiebe. Gminskich radach wo ju ja toho dla dre sa a pschetschi wo wiestym projektam intensivnischo a atmosfera na posedzeniach jeso zdjela zmini was na mienscha we malische zari Monika Gerdesua daj gnischto wopgeć bo wawa tu je myslek tomu.
1: Můžu vizu jenož vod tutej gmeňský rádži rečeč. Hižo nekotre leta jezdžu jako rozpravierka do Malešec. Taktiž v útoru, jako džišo volituši etá a vo novú šulu. Na koncu so dojednachu. Ale púč k tomu by vo veľa bule kameniate hač zajšvosti. V obmyslenia prečivo novej šuli, jej vulkosti a vášni utvárenia sú sa mesace diskutovali. To však je demokratia. Ale doživiam miestem tež radžičelov, kociš pravi dva prostče neznaja. Napríklad jednora vec, dživachu so v útoru nekoci, so sú si drbeli pšiviš k zmielky s datami k etatej sami delesčanič. Hač runieš je gmeňská rada dole dávno v obzamknuva. Abo debače vo vulkosti novie zakvadnie šule Malešece, nevedžeše jeden, zo drbi so dvučarove tvarič, ne je podvožky čítal, ne je so přihotoval. Štož je biolet tež přibíralo, je rúbosť mesobnem v obkadže. Tak zvisku s vulbami druhého zastupovaceho vesnianosti skupinka vesnanosti Matija si zajdeli bžie v umetovaše. Vodce voachu a nedachu so zmirovač, na čo so posiedženie přetorne. Na koncu faktu do pokazachu, zo je vesnianosta pravje jednau. Dokel však v ostachu vesnianosta a druze radžičeljo cve čas mirni a vecovne argumentujo, so situácia potom tola zmirova. A runie tole budžete, kaj so mi zda, vúžadani přichoda za komunálne parlamente džeškuli. Zo maja za posvance dosť zakvadnije viede a so poriadne přihotuja a zo svoje začuča vopknieža.
0: Česat šminčinu do napošestih je Monika Gerdesová je komentovala na tému gminst radičeljo veda a začuča.

0: po našich poistčach sme česo veselinčna Jozefa Bresana, kýž spiva praj študaty se a doto nitko napušestich. Mama, ty dži svok poistče.
1: Serbský rozvoz. Poistče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. Budyski v okresne Semik chce zo so porodová stácia a gynekologia ve Kamenskej koruni 5. Jana

0: Nas čerži ti. Odpovědne zromane namět viacorých frakcií je semik čara na svojim vúrianem posedženu jednovostne přiuzal. S dobom dostane krajina rada Udoviča Snadok so nadal za to zasadžovač za Sakske strutnické ministerstvo zaureče porodové stácie konc mesaca znajmenša tak dlho usadži, kajž ministerstvo naležnosť hišče prúje. Zdžela so ministerstvu ze stron radičelu vúmietovače za vše svoje pravnické možnosti nevúčerpa. Před odvosovaniom je so viacero hodiny dôvod od radičelu a vobedľaku vo medicínickým zastaraniu ve okresu a vo Kamenskej korunie zdžela emocionálne rečovo a diskutovalo. Zviazkové vúbeđovanie naša viesť má prichod, že do finálneho kola. Keď organizátor je zdžela, vopetá komisia všetky finálne vsi v júniu, tež viesť Nemce je za Saksku podľa. Tam pozastane zviazkové žúri 26. júnia. Dohromady je so pri zviazkovom vúrisaniu viac ač 1220 sú vobdželivo. Preného júlia vozevia, ktorá viesť je finále dobyla. Viesť Nemce vúbeđuje so prečivo 25 tamným vobdželníkam z civie nemské. Budešan Tomáš Nauka dostane čestný vopon mesta Budešin. Za to vo svachu čara jednovocne mieščanské radičeľo. Uznamenenie dostane vôn za svoje dlholetné skutkovania ako predseda v tvorstve partnerských mestov Budešina. Kajž Nauka na naprašovanie zdeli by uznamenenia dla jara prekvapené, ale priúza vopon v mene všech v tvorstve, ktorom už z leta 1944 predstej. Čestný vopon přepodáča Tomáši Nauce Júce na svedženiu 50. jubilea partnerstva mies Heidelbergom a Budešinom. Nimo toho spoští so tež Dietmar Reštanze od turistického dôrstva Čestný vopon miesta. V Vulky Dúbravie je so Gmenská rada čera ze krajinoškytnej končinu zabierova, kotraž sa od krome Budešina hač do okolíne Malešec a Klukša. Ona bu hižo 1974 jako škytaná končina postajena a je nímale 2700 hektarů vulka. Zastupera Budeského krajina rádna zarada a byroa za ekologiu mienovachu krajinu podvú sprevia a malešanských hatu nevšetná bohatú s nadpřerezne veľa tačkami a rostlinami. Čarovša prezentácia informovaše vo nových postajniach a menších zmenách ranicu, ktorýž maja pomáč intaktnú vokolinu zakovač. Gmena Halštruska Hola chce na vúkonnym priohu Lenianska jezera vúmenenia za vočastvene polepšič. Miestrujem plánuja promenádu, rajkanišťo, cí strážne vieže za vúkovanských púariu, pretraz černia a rajkanišťo za bič volibúl. Gmenská rada Halštruske Hole je netko vobtvarenský plán za vúlky projekt turistické infraštruktúry vobsamknova. Dživač dobia přitom na to, za leží areál na nasypách nedešej brunicové jame. Todla budú tá a tam přidatne dživatrymne, zo bychu nos kručili. A to one bychu naše povestče, kýž namakače tež na našej internetovej strane a v našej app, kýž ríka MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hej, dženca, ráno treba česná zastajky lohky pézl, 7 stopňov pokazá živé slibrové Budešine, ale dženca zmíme znova. Tu ještě svonca, jenož nekotrem mročele na nebiu, mimo dále suchovostač a živé slibrote zaleze na maximálně 23 stopňov a k tomu dujen cuný věcik.
2: Je to zlé, když já pravdu, já jsem si dženca sedvo za ty pivo v auče.
0: Najmíbě, ty také...
2: Ale rejne nedživajte do, ale také od spode.
0: Hej.
2: No, někde na půjče. Na počach se ničo nestává, znamenša, můj to dženca ráno vidžavo je nesmoj, ve systémě tež ničo nestejí. Znanost, če vyhý, že popuču nešto druhého, že vůladali, můžete nás informovat 0559 1 7 4 100. A máte se ještě raz pokazat?
0: Já jsem dženca místo zda, to první raz bylo 7 a 8 taky šupu uvidžal.
2: Popuču?
0: Popuču, no, a jedna taká mouka skupina, jo, za svoní boršu, to jsou se tam...
2: Pučovanský den.
0: Pučovanský den, hotvali a po skoku čekli, když se nás autem šišel. Živosu.
2: Štyri po na po šesti.
1: Serbský rozvoz.
2: S tebou nešte les.

vosso menšinou po napoře střechě. Na her stůž plánuje letca hýště ulký svědžin, na tom době se tyž na to spřijotovač. Je přece prám organizatorisko-technické prašenia vůřízač, so potom tyž šitko v omerie běží noha. A tak si myslí to tyž srbská šula tu v městče. No před něšto časom jsme tyž hýž o tom řečili, že srbská šula so na jubilej hotuje. To na 80-letnú ročnicu srbskej základnej šule tu ve Budešine. A to chce kúpanišťo viesotež vo sebi tú sviatočnosť previesť, aká šula zdieli chce kon septembra svedčen srbskej reče vúhotovač. A za to pýtaja netko za partnerami, kež bychu zariadovanie ze svojským poskytkom podpírali. Cíl tam je stvoriť písané mozaik všelakorých stáciu, kdež zeznaja tiež šuske skupine nimo staviznou šule tiež srbskorečné institúcie a srbščinu praktice tam tiež navožuja. Zajmce dobili so do spočatka junia ve srbskej základnej šuli v Budešinie přizeviť a organizatorojo bychu so vizo přes přizevenia veselili. Zoby 80-letný jubilej ročnica srbskej základnej šule Budešin so v názemie zešlachčila.

0: Čine roci bydlky na šestie a dobranie přije Srbský rozvoz. Ja vo Sobince, vôľký počan, tak koniec mu športy drie nemám, ale v televízii tiež desadis ráde, tiež poladám, tiež napríklad v ARD a vo CTF přenošuja koniec sportové vôbečovanie, kaž zašvete, čin v Aachenie, tiež sa šo nemilu. No a ja potom veselu sa viezo tiež na znatého a pregnáčenia antného komentátora koniaceho športa Karstena Soustmajera, kýž ze svojej reču všetko ešte vo sebe derie v obrubi. No a tak môžeme rec, letuša jechanská sezona hižo je s molom zabiežavo ve pôvodnej pári hižo beží. A nemale kúž, že konc týdena podáža sa tiež sapsi jecharjo a jecharky na nekajke škúli zariadovanie, tak tiež si jatku nižší konc týdenia bratra Jakub a Juri Bobka jichanského tovarstva při klošterský vodže. Vonaj podaštaj so do Hohen Luku, to je ve Mecklenburgsko-Předpomorský. Jakub startovaže tam se svalachom Fiškom ve přespolných koniacích půvaniach a v obsadí měst druhým 8. městno. A tiež brat Juri na konjomaj Lakritz a Konen by se svojim vukonom spokojom, kajž dželi tovarstvo a nimo toho je so v Hôrkach bola Zoloca na 32. jechanským turnierie v osibite duel vodmeju. Kuluska jecharka Magdalena Šeferec nastupí na konju Korent Korrekt S, przeciwo svojemu trenare Filipe Šobari. Na koncu uskoči za trenaria Šobara druhé miestno ve klase S, za Šeferec tun raz jenož 8. miestno, što ješ nie jest cva zli. A když chceče si ještě raz krotku rozpravu načítač, abo si tiš vobladač, potom poladajče rád ľubie na našu internetovú a tiš vo sebe Instagramovú stronu Srbského rozvoza. Nečivajce toho, športy zda, tyž když sedíče na krybieče konia. 9 do 6.
1: Když jsem tě zetkává, bych prýný raz právě zalubaná a tak věsová.

0: 5 minutinov do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Jan Čepic ze Skulova.
2: Ižo viace kruč doživých v Azii buddhistický svedžen Loj Krathong. Malé kvitkové tykačky se svedčkami so počme do vode pušteja. Tisace svedcov púraja na jezorách a rekách. S tým cedža vyrivý džakovnosť za vodu jako živienský elixír zvúraznič. Tola proša tež vo vodače za znevúživanie a zaneroženie vode. Púrace svedce symbolizuja žiadosť a nádžiju vyrivých za vúčištieniom a novým započiatkom. Vidžu tu tojšto kšesťanských paralelov. Tež ve kšesťanstve stejí svetvo za nádžiju. V osebie adventče. Kúžda svečka zvúrazná žádosť za svoječením vumožaceho Jezusa. Nové započatke v osebie kjutram vyžomne. Nimo Kristusovo zrovastanenia votúča tež příroda k novému živeniu. Loj Krathong mě v osobince inspiruje k ďakovnosti za stvorbu Božu. Ižo sviate Franciskus modlí so v svončne piesni Kvava tebi, môj knieže, krase tvojej skutkodla, vo sebie za žovo vode, ktorýž je spomožne, ponižne, vokše viace a čiste.
0: Dobrá Jan Čepic z Skulova, v nadoku a zamovitosti tamnejšie je v osade. 4 minutiny do 6.

0: Hoď vás zaklinčí ze smilinu Vočarec například z Kovana Lubost. To je Zara Bretschneiderec, svoje šídne sone, ona vopspíva. A my ho chceš, kde končí domizna?
1: Končí domizna, když vesí
0: A vítač smím tyž Michaelu Melcerou, nie reka, nie, sedom po šestčech.

0: Dobre ranie, Lubaczyczina. Ste uspani?
1: Filomelos. Dötam dejstva mamije drozene.
2: Filomelos sedzi na kromie hata rohodzi a drema. Jeho pierka sú tak mokré, zo na ním lepia, šako je dženca kúriava tak hustá, zo mou ju s nožom krač. Dokou a wokovo rechtaja žabe.
3: Ach, je to rinje. Kajš ve bajce. Žabe koncertuja, kúriava celé nízkovisa. Ah, nitko by dobila jenož ište princesna pšinc a žabce obkudač. A cak, princ, oh.
2: Naš Filomelos soni dre bajku vo žabjacim kralu.
3: A dež bych ja ta žaba byla. A mi by ta princesna húbku dala.
2: A potom by ty, cak, byl princ.
3: A ja viem, hižo tyž, kak.
2: Filomelos svoje pierka celé runie zvatkuje zase kusk. Kačizne a so z ne dosponie namora. Nitko sydne so stulene na kamen při hače. Je, rompomaj, rechtač ne može. A z tej kačizno na čele vupada naš Filomelos. No haj, skere kajš rozna krokava, hač rjana žaba.
3: No a, snač psi už jem princesna přijde. A mi hopko dá.
2: Psst, tamle žabka připuva. Vuleze z hata, zaleze na samsne kamen, kaž Filomelos, a sunje so přeco blíže k njemu. Žaba se či húbku dať.
3: Ja to gone sem žan od vás.
2: A nastrožena skočí žaba do hata a spešne preč pôr.
3: Ja sem co jenoj, čo mne princesna húbkuje. A potom pripúr tu dajka žaba.
2: No, to dre dženca ničo jac nebude s tým princom.
3: Nie, to je útrobne, Jack. To sem radšo zaso. Drozna Filomelos.
2: Aj, ty byš si pak jenoš ište tu kačiznu s pierkou vumyč.
3: No, ale nic mi tu tým hače. Heva, chce mi snano ište vodný muž kúbkovač.
2: Hoj, to by byla celé nová bajka.
3: Kece, fotio, kece.

0: heslom Savská Udra, Šúdže a všetco. Cibu, host dalších serbských titulov na den džeče, kotrež môžete si rade na vaše šmoradko abo na vaš ličak skvadovač.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Budeský okresný sejmik chce zo so porodová stácia a gynekológia v Kamenskej koruni Sviata Jana zdržitý. Odpovedne zromane namiet viacerých frakciou je sejmik čara na svojim úriadnom posedženiu jednovostne přiúzal. S dobom dostanie krajina rada Udovíčas narok so nadal za to zasadžovač zo Sakske strôdnické ministerstvo zaureče porodové stácie konc mesaca znamenča tak dlho vúsadži, kajž ministerstvo naležnosť hišče prúje. Zdžela so ministerstvo ze stron radičelu umie to vaše za vše svoje pravniske možnosti neučerpa. Pred odvosovaniom je so viacero hodine doho od radičelu a vobedľaku vo medicínskym zastaraniu v okresu a vo Kamenskej korunie zdžela emocionálne ryčavo.

0: Zella, Rosto, Hatsch, Nabukach, aber Nasa, Rote, tak mi no meine Givir, Zella, aber tisch, Veselowe, Riatze, o, dotte je naschej Strowoce, dusch mužeš si tam hostsch, svudnach Zello, naschji bratsch. Može me je vulkotnje a scivatisch, cele jedno resnano do zaživitvu a zaživinja do lečnych limonadu Nasa přijeć, napšikvat. Lida Mačio, a jose je so vodajče ze zeživinski poradžovaku Rafaelovića zuri, bo zarođe vukodžovava a je zela zbirava.
1: Jo, ja vidu napšikrat zna hižo čeo, tun dohi putnik, njemste špitzvegarich, ha to je teke typiske naletne zelo, ha pomože in te mode vopeška jara dere, tiš to jene solote je mogu žič, te su trošku horke, tu te mačizne, kotež su za to zamovite, te pa nam pome ja tak prejne po zime, jemal naše čivo porane vure žič, no energiju přinesu.
2: A tun šak šice trebame meni zeživjenska fachuča Rafaela Vičazova. Vukočujo so po naletni vuce, je hižo dalše zelo do vočka kava, kiš hodži so na pomasku.
1: Čečej, tu njove zade vun te netko čeja. Generálne čenio, kotrež môže so jema do jenej zelovej butre so bude užívať. Vážne aj dvopro, že jo, vukodžiš tých hústa nechtu nebeja, aber dešte žiadne zvieratá nesú. Pomôže im te dere užiť, ale tam dobiem trošku kečvať.
2: Všako povo stanky to ječe nesúšia. Tež blízko polu nebe radživa zela ščipač, jeli sú ze šimiu vobčevane. Skere so raz na koleso s korbikom švikneč a kus do přírody ječ. Dokež maja dživé zela vulku lepšinu.
1: Dokež sú one tak narosti, tež ve tej vokoline, že sa one dere čuja, a s tým maja one vod vobstatku šetci jace vúdko, hač neke tak prejne to, što šmo kúpimo.
2: Ale tež plávane zela v zárodce svoča. A druhé zela so zase celé vod samo roznoža, za nikotri škúli samo přes pyšne. Taká je sročá nožka, nem se kýrš.
1: Te mode vopená, je vopročo te zážne mauke mode vopená, so sú vopročo jara, jara geniál za kuchnu, sú zavárené. Dokuž ma je vo nejen svod, také kus podobné, kaj špetršilka.
2: Zoby so svod v jedži vúbše strýv, je vážne pri vareniu zela hakle celé na koncu přidač, abo najlepšie, kdež je jedžižo na talariu. Dokež najviace ze zelu horco tu neznese. Za horce lečo má Rafaela Vičazova dalšiu dobrú ideju.
1: No, ezo limonáda ze sročej nožky je vopročo jara svodná. To ríka ja zapovožu tutun do javučkoj bričky. Dám to nekak 24 hodiny do přečanč. A potom mu to přes kšítku odkineme a tu bričku ponte z vodu miešeme. A tak to má ten celý osobitý svod. Tak môžem kombinovať tiež medonku napríklad.
2: Tam najlepšie po svojskom svodže citrónu k tomu a se struhe napoj ze zelemi ze svodže čtač.
0: Po zelovej vúdce vukadžovava a zela do kuchnie zezbírava je Lydia Mačiova z romadne z Rafaelu Vičazovej recepte a fota tež za hojenské čaje zelu namakače na našej stronie a tež na našej app MDR Serbia. Ale mier z nami. Teko sručeje nožky to gierša z ceva zjesť nemôžeš, když máš jo nemo na zahodže. Tři menšiny do civilky na sedom, to je příroda, dobrá nepřeje srbský rozvoz.

skvarnostne posmetnach narodnine Mine Witgolds je dženca štvortvečer koncert ve Kočebusu. Velboga Vaudžic a Izabela Kaduinska přeprošuje de na koncert za Minu Vunrika dženca vičo šestčich na dvorje Savského muzeja ve Kočebusu. A miła noc to bude, tak můžete se rád lubě podat na vosebite koncert. Polska stučka zaklinči z modej polske skupinu Kišrika Pinkni im Vodži a to byš sama hit, po takým lične hit, kiš je so spíval hore Adele před 2 letoma. Cibilky na sedomě.

polečimo je vysoko k hviezdam a před sobou mlokovú drohu. No hej, a potom praj mi haj, no hej, to vidíte, to vy kujíždy reči, ľubosť, derie, klinči, címinčine pod cibilky nasedom. Dženca ešte na polne džen do Dubravky prošení, dženca do putňa Česaček je tam start na polu v Dubravce pola Malešec. Dženca přeprošuje pěstovania pumpot v Němcach šitkých seniorů v Němcach na mějemetanie na šalku kofeja a to dženca dopudňa na podžesačích v pěstovaní pumpot v Němcach. A dženca je posedženie gmenskej rady Pančice Kuko a to ve Votrově dženca večer 7. je start zjavného gmenského posedženia ve Votrovskej šuli. A tam predstavia koncept za natvar nového hašenského chata ve Votrovie a nimo toho zabierajú so radičelio s vústavkami vo škyče štomu. A poľadáme tiež ráde do Smolerec knihanie Dženca je čítanie z knihy ze Skamienca do Palestíne ve nemskej riči Dženca večer 7. v Budeskej Smolerec knihanie. A ve rede filmového festivala Nysa dosťe júce na serbský filmový večer přeprošení do Budeského kamientného domu. Pokazajú sa tam produkcie Die Wendische Schifffahrt, serbskú utopiu Cí, vidíte, a film Jakosťe vodní mužojo biechu. A júce zahají so budeské nalečo. Júce doživíče napríklad tiež príni sábsky viašk. Skupina Jank a Hanka zahúdži na miasových výkach júce večo napu dževečiš na miasových výkach tu v mieste skupina Jank a Hanka.

Za přichodne prúvania ve serbštine a to po európskych standardách má Rečne centrum Vítaj do hromade 9 při zjeveniu 7. V osobu chce so prúvať dať ve skodinku B2, što už oznamenia so môže komplexné texty zrozumieť a so biežne tiež rozmovieť. Dvi v osobie ste so za skodink C1 při zjevivoj, što už odpoveduje nimale mača na rečnemu nivou. Poskyt k RCV míri so v osobie na vukniaco serbštine z Čili sobudživačáka Jadwiga Kaulfürstova a druzy vúživaja lepšiny certifikát napríklad ve povabenským procesu předpoložiť moc susotýž, hižo gymnáziasča napríklad přízevili, kociž nesú sábsky gymnázy vopytali, tak hižče Kaulfürstova doda. Tak, tvočíme palce, nech so vám prúvania ze šlachča.

Tetuša Jechanska, sezona tuta je davno hižo, spolni paru zabižava, nimale kuždu konc tydženja podađa, so tiž sabsi jechajo a jechaki na nekajke škuli zariadovania. Tak tiž sviatko niži konc tydženja bratra Jakub a Juri Popka, jechanskeho towarstva ši kluštorski vođe, vonaj podaštaj so do Huon Luku, to je ve Mecklenburgsko před Pomorski. Jakub startovaše z Valachom Fiškom, v přespolných konjacích průvovaniach a v obsadži měst druhým 8. město, tiež brat Juri na konjomaj Lakritz a Konen ve se svojim vukonom spokojom, kajž to tiež nám tovarstvo zdieli. A nimo toho je se v hôrkach pola Zolaca, tamte zolarske hôrky. Na 32. jechanským turnieri je vosebite duel vodmiu kuluska jecharka Magdalena Šeferec nastupi přečivo svojemu trenari Filipe Šobari a nakoncu vúskoči za trenaria Šobara druhé miestno a to ve klase S za Šeferec tunraz je nož 8. miestno nebe prajva jenož jenož, ale jen rjane v 8. mjesto. A krotku rozpravu o tem možete si tež pola nás na naše Instagramove stronje. Vobladač je listče v konjaci. Peč menšinu do napu 8. mjesto.

0: Die wir Menschen in Potsdam genau zusammen. Budiski Wokris in Semikwupreiso, Sas Djerzhenje, Porodowe Stacia, a Gynäkologie, Psi Koronis, Jatoho Jana Vekamincu. Z dobom Makrajne Rada Udovicza z Dale, wo jeju z Djerzhenju wojować. Stole je ryzy formelnie wuslet kczerauszeho pieczhodzinskeho wuriadneho posiedzenia budyskeho wokresneho Semika a namieta, kotryż jest so tam jedno wusnie przyjuzał. Mirczin Wienk rozprawia.
1: Při takým dovým posedženiu je jasné, že nejde jenož o námět samý. Radičel Jan Budo od Serbského volarského zjednočenstva.
2: Na koncu nejde jenož o ten popravný rozsud, že jsme těch hraveso, že byl on jednovostný, ale že těž o to, že jen ten kontext, že má kus zobrazný a těž ty argumenty si opravdu, že na koncu město byl ujasný, že to na koncu tak dlouho traje, to může se stát, že do toho ždění nové, ale já nejsem to nějaký jako brojný časa viděl.
1: A ještě přijdem těž o signál na lidi ve okresu, kaž pokazaná Nareča Radičela Alexa Teileho od Levice.
3: Die Menschen erwarten von uns, dass wir handeln, dass wir Haltung zeigen, dass wir uns vor ihre Interessen stellen und diese nach oben so gut es geht vertreten.
1: Applaus za jednotlivé Ukrajinia neznaješe, každýž odvosovanie žiadne frakcijské ranice. Radičel David Statnik od CDU pak so tutem páže žiadnych diskusiou o palnú múriu nebojí.
4: Ja si myslím, že tuta náležnosť je tak zásadná, že so tu sva vo politických stronách nerečí. Tu líči vopsa, tu líči tá potrechenosť tých ľudí, ktorí si švigamencu dživajú na gynekologii a tu už nemili tiež tu vo stronách přemyslovať, šako nie je to tiež jeden stronsko-politický vops ale tu je voin regionalno-politický vopsa.
1: Vo medicínskym zastaraniu po celém okresu a nicienu škamencu ješe na spočatku posedženia. Tak očakuje jednačel hornio-vúžiske kliniky, kotraž je nošarstve okresa, vúľke vúžadania a deficity, jeli so aktuálne reformy strohotnistve tak, kaž sú plánované přesadža. Včera večer pak drebe bole nepříjomné hač vůlady, prašenie ze stron radičelu, hač moja budeska porodu a stácia od kunca kamencu profitovač. Jednačel pak nedosta zcela žanu šanzu na voskočivé prašenie reagovač. Udovíča skýše jako krajne ráda s dobom šeceda doladovanskej rády kliniky pšeuza režiu a so prašeniu uvíny. Neopak so tak a tak na druhých mirieše. Sprenia na jednačelstvo kamenskeje korunie, kotrež so najebač přeprošenia na posedženiu nevobdžili. A z druha na nošaria korunie, kýž užíva po slovách radžičela Rolanda Danca, tutu skýre jako pravniske umenenie za to, že môže po celom kraju lukratívne dermatologické centrumy obhospodárovač. S tutemi, tak Danc dále, nošar dere zaslúži, Koruny porno tomu poskytk přikročí. Tež na škodu Serbu načoš rečnice jacorých frakciou úrazne skečbnichu. David Statnik.
4: Ja so nádžijam, že tak rec tuto menovanie Serbu nie je jenož jeden alibi. Dla toho ja však pokazam tež tu nic jako okresný radičel, ale tež jako predseda domovine, ktorý však ja tež som na stejšto domovine, do ktorom so celý jasno na to pokazalo, že je naše očakovanie, že tež so kamenc to jenož tu ve páče koruny nemenuje, ale tež v druhých náležnostšach pokaza.
1: Kak pak netko sva dále z koruny kamencu. Viele činiť však radičeľo jace nemôža praji Jan Budo.
2: Môža domo nakoncu prajčmu nesmu zamovite za to ten rozsudnika gročo zač, môžemo jenoš jen politický signál sadič a nadok dač na krajnou radu, zo on tam odpovedne vojuje. A netko domo sa nadžiac do toho, šo tak restutno nadok tak do rezultáta viedže, kaž mu to chcemo.
0: Dobrej radičeľ Jan Budo, mirčine venke po čerovším vúriadnym posedženiu v okresného Semika, na kotrež je tiež bus s ľudimi ze skamenskej končine dojev se zob Ruso na posedzeniu wuprajili a tež prezencu vo sebie pokazali. 9 minut do 8.

0: Policija z G.
1: V Budešinje su zastojnice v útoru šiponu cicciletnu ze svojim e-skuterom kontrolovali. Jezdži dvo, te ne bie zavesčene, dokliš ne mieše pfači u značku a nimo to bie tiež pokradnjene. V Vojerecach bych v zajšvých dniach paduši popuču stvarnišču na Einsteinovej a Bonhoeffovej pokradnich u niečo 90 metrov silného milinova kabla a to v hodnoče 50 euro. A v útoru šiponju dojnže ke vopkanemu nezbožu na S4-90 blízko Miločíc. 60-letná chceše se svojim autom na smer Kamenc odpočiť, přitom nevopkeč bohaše předjezbu auta a na to dojnže ke zražce. Zavinovarka nezboža so lohko zraní, nasta 12-tisac euro škode a auče, ty dobiješ tej so odvlec.
2: A Matejom? Poste pošu přímni, ty máš ište ptaču stavizničku nám povedať, do toho nich spíva serbský Roland Kaiser. Frank Vesela, vymenšenie do Bielek na 9.

0: To je partnerski miesto Budyšina. Kajž nauka na naprašovanie z Dželi bie vúznamenenia dla jara prekvapiene, ale přiúza vopan vymenie šich v dôrstve, ktorému už z leta 1904 a Dželže sač predstý. Čestný vopan přepodáža Tomáši nauce Júce na svedženiu 50. jubilea partnerstva mies Heidelbergom a Budyšinom. Mimo to spoští sa tiež Dietmarie Štanze od turistického dôrstva čestný vopan miesta. Ve Vulkej Dúbravie je sa gmenská rada čera z krajinoškytnej končinu zabierova, kotraž sáha od krome Budyšina hač do okolíne Malešec a Klukša. Ona bú hižo 1904 a 2010 jako škytaná končina postajná a je nímale 2700 hektárov vulka. Zastúperio budeského krajinoho záriada a byroa za ekológiu mienovachu krajinu podvú sprevia a malešanských chatov neušenne bohatú s nadpřerezneve letačkami a rostlinami. Čarovša prezentácia informovaše vo nových postajniach a menších zminách ranicov, kotrež maja pomhač intaktnú vokolinu zakovač. Gmena Halštruska Hola chce na vúkodnom brjohu Lenianske jezera vúmenenia za vočastvenie polepšič. Mies druhým planuja promenádu, rajkaniščo, cí strážne vieže za vúkovanských púvarjo, předraz čarnia a rajniščo za bičvolibúl. Gmenská rada Halštruske Hole je netko voptvarenský plán za vulký projekt turistické infraštruktúru v obsanknila, dživač pak dobia přitom na to, zo leží areál na nasypách nedešie brunicoje jame. Dohodla budú tu a tam přidatne dživač trebne, zo bych ju dno skrúčili. A to one píšu, naše povestče, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a v našej app MDR Sábia.
1: Vedro.
0: Što nače stopňu pokazal živé slebrové Budyšine mieste, môj to dvojce toľko, kaž ráno, viem o kus zima, ale nitko, sem asi môj pezle odkvat. Dženca zmieme znova, to je što svonca, nekotre mročele tu a tam snada na nebi uľadame, mi vodale sucho vostač, duje pak tiež cuni vecik a to šopši maximálne cia 20 stopňach.
2: A ja na dom poču si moje sedvo hasnč, tete penie znamenča. Dženca, ano, je dobré, přijem toko kus, toko kuhle, pombe za skut. Na drohách sa vôbec ničo nestáva, dreso stáva, hej, to je pravé, ale ničo tupala na sve sábskej vúžice, štož môže vás zajmovať, štež dále von na smia a 4, abo a cínače ničo, jeli pak macže za nás dalšie informácie přizev, čo sa rád ľubie, 0591 7 30 400, to je naše číslo.
1: Sábsky rozvoz.
2: A sa no máte tiež nekajku šikovanú stavizničku za nás, každenca ráno vo bačoniach, v koniecach, abo vo sykakách, v hôrkách. Peč minčinu po nabúdži, večiš je Veronika Rachelic zvýva. Potom stejú před to buk.

0: Lažne lieben, no hej, to môžeš si tojšto nazbierač na vukach, abo tiež snano na zarodže ľudia mačijova, bieše ze živienskej poradžova, ako Rafaelu Vičazovi po zarodže popučuje so tam vukočovava a vie so tiež zela zbierava.
1: Jo, ja vidu napríklad na hýža čeho, tun dohi putnik, nimmst du spitzwegerich, hat dort der typische nalitne Seller, hat pomoge in dem Morde, wo bist du ja an der, die ist doch jene Solle, die er mobusit, der ist so troschko hoke, tut der Matschis, ne, kottisch zusatte Samovite, der paar Namen, pumme, hat auch keine paar Summe, jemal nasche Tschivo, paar eine Wuredjit, und no Energie, ob sie nicht so,
2: A tun však šice trebame meni ze živienská fachuča Rafaela Vičazova. Vukočujo so po náletnej vúce, je hižo dalšie zelo do vúčka kava, kýž hodži so na pomasku.
1: Čečo, tu jo je záda vún tý netko kčie. Je na reálne kčenio, ktorýž môže so jema do jenej zelovej butry so bú zúživať. Vážne aj tvoprať, že jo, vukočíš tých ústa, nech tu nebeja, aber tiež tie žiadne zvieratá nesú. Pomôže te dere vúžiť, ale tam dobiem trošku kečvať.
2: Šako povostanky to jedže nesúšia. Tež blízko polu nevyradživa zela ščipač, jeli sú ze šimiu vobčevane. Skere sa raz na koleso s korbikom švikneč a kus do přírody ječ. Dokež maja dživé zela vúľku lepšinu.
1: Dokež sú one tak narosti, tež v tej vokolíne, že sa one dere čuja, a s tým maja one v obstatku všetci jace vúdko hač neke tak prejne to, štož mu kúpimo.
2: Ale tež plávane zela v zárodce svoča. A druhé zela so zase celé vod samo roznoža, za nikotri škúli samo přespešne. Taká je sročá nožka, nem se kýrš.
1: Te mode vopená, je vopročo te zážne mauke mode vopená, so sú vopročo jara geniál za kuchnu, so za várené. Dokuž ma je vane jen svod, také kus podobné, kaj špetršilka.
2: Zoby so svod v jedži vopšestru, je vážne při várenu zela hakle celé na koncu přidač, abo najlepje, když je jedž hižo na talariu. Dokež najviace ze zelu horco tu neznese. Za horce lečo má Rafaela Vičazova dalšiu dobrú ideju.
1: No, ezo limonáda z sročej nož, ký je vopročo jara svodná, to ríka ja zapovožu tutun do javučkoj bričky. Dám to nekak 24 hodiny do přečanč. A potom mu to přes kšítku odkineme a mu tu bričku ponte z vodu miešamo. A tak to má ten celé osobitý svod. Tak môžem kombinovať tiež medonku napríklad.
2: Tamné lipy po svojským svodže citrónu k tomu a sej strúhe napoj ze zelemi ze svodže čtač.
0: Po zelovej vúce vukočovava a zela tež do kuchnie nazbírava je Ľudia Mačijova zromadne z Rafaelu Vičazovi. Recepte a fota môžete si tež obladať na našej internetovej strone a potiež na našej app MDR Serbia. Cimičine do Cibeliky na dživé.

0: wiem, Sir Helena.
1: Teč menšinu dočevečeš.
2: Nábožné slovo.
1: Madženca Jan Čepic z Kulova.
3: Ižo viace kruč doživíš v Azii buddhistický svedžen Loj Kratong. Malé kvitkové tykačky se svedčkami so počme do vode puščeja. Tisace svedcov púhaja na jezorách a rekách. S tým cedža vyrivý džakovnosť za vodu jako živienský elixír zvúraznič. Tola proša tež vo vodače za znevúživanie a zaneroženie vode. Fúace svedce symbolizuja žadosť a nádžiju vyrivých za vúčištieniom a novým započatkom. Vidžu tu tojšto kšesťanských paralelov. Tež ve kšesťanstve stejí svetvo za nádžiju. Vo sebie adventče. Kujžda svedčka zvúrazná žádosť za svoječením vumožaceho Jezusa. Nové započatke vo sebie kjutram vidžomne. Nimo Kristusovo zrúastanenia votúča tež příroda k novému živeniu. Loj Kratong mě v osobince inspiruje k ďakovnosti za stvorbu Božu. Ižo sviate Franciskus modlí so v svončne piesni Kvava tebi, môj knieže, krase tvojich skutkov dla, vo sebie za žovo vode, kotrež je spomožne, ponižne, vokše viace a čiste.
1: Dobrá Jan Čepice z Kulova, vedná takú zamovitosť, či Kulovskej osade.

0: ty jsi se narožila ve Chršobusu, ty jsi přala Chršobusáka nic a v Barkovách do základní šule chodila a pen na Sersku rozšiřenou šulu, abo?
1: Jo, tak jo.
0: A jak k tomu přišla? Jsi ty net věživa, jo, já co studirováš a věživa, já co ceptáka vodováš, abo co jsi se představila, co jsi se žicová?
1: Ja, se vi nisom net vježeva celé konkrétne co ja cu, ale ja som kševa nieco s recami cini, što ja juže veľge nisno znate bolo, všimne, ale som sebe vysta bolo. Varianta jo bolo z urabistika, ale to tenca z nie tak jednoho možno bolo, ak šinca. Mm.
0: Also sa sko rec a kultúru a literatúru ve Lipsku.
1: Mm. Mm. Ale to jož var jano přes septarstvo. Mm. Tak som to cinivo.
0: Vod kutarego casa se uknuva sersky?
1: Ja som od prednego letnika srpsky numeva, pon som dali šva do tej dalšnej šule v Borkovách.
0: A si dobro bola?
1: Ja, si myslím, jo. Sú všaké rece, kenž si mi vesibne spodobajú. Srpskčina se vie, dokáž to je moja Žišeca rec. Nic mamina, to živne klince, ale Žišeca rec konima. Vod Žišecva som ju uknuva.
0: Také už ti druhý spíl stojí na líštině, to je rocková muzika. To se ti také spodobá, jo? Taká rocková muzika. Já měním jen to jednu kupku ze DDR-skýho casa, znáš neoblubovanějšou, to jsou byli pudis.
1: Já se vědě, to je za DDR-skýho staršana, ale belga je, ale lůža. Jedno vážné mě, a oni ty muské žince ještě vystupují. Mm-hmm. A to je také jeden vazebný zášiš. Já jsem byla na jednom koncertu před Litom, aber ja ne vem doch nicht. Tam ja pisch DDR-skich Kupko wustupiva, wenn ich schon gehalli, tam so Pudis Teke podla bili. Ja, to su spomnischa Teke na Morzinski Zas, primno, ja, wem hüschti, we schlasset im Litniku, na Saske Wusche Schuli, som Trinzas Boa, Sachop hängt sedem schlasset durch Lit. Sme mili pschespetovani v Nimschinje, sme dirli Nastok pisasch, a jedna tematika jo bola ubiaša sa nekakú vúmyskú tvorbu a interpretíruša, alebo napíša svoje menenie, tak podobne. A ja som si ubrala ten sa z tým DEFA-film Legende von Paul und Paula. Mm-hmm. Tam ga vústu pudis teke. Mm-hmm. A tam mocne zášišť cíni ten spiu přísamom jota teku špičku šansón, wenn ein Mensch lebt. Ja. Dokoláš jo tam veľa filozofického myslenia podľa. Ja, a to je mi vabivo o tom písaš. To je bol jeden cas, že sme my byli v pubertetnosti a sme mili také svoje pracovania se svojim menením se přesažiš a pičku šepja jece. Sme byli nemský ota aufmüpfig.
0: Ja.
1: A to sme se také zvierili také nieco was napísaš. Mm. Se veje nie to nie žeden desidentický film a také naše nastoky nic. Ale na ne mene je to vážne bolo si bez kšuši svojo sebevedomne přes tak nieco. Ten film s tými titlami Pudis jo byl za tenca skradu zvážne teke. Tam jo se teke sobu plediruvalo za nenormované živinie. Nic jano po normách, ale teke veci po individuelnosti živy byš. Tam su se teke bolece boky živina povazali. Nic jano až jo všo radosť, rednosť a gluka v socializme. Tak ne o to bolo. A to jo nás vabivo a mir napríklad také za ten nastok. Mm. Ja viem ešte, až som jednu dobrú cenzúru dostala. Mm. Vás tak raz koniš.

A ja som jedno leto v Rusojski študirovala, to som kšela přidaš, v Voronežu, v ramiku mojego studiuma. Tam som tak napšaudl vymoka zacuvala, kaž ľubujom tu Rusojsku, tu celú mentalitu, tu melancholiu, tu široku a daloku krajinu. A te jednore lúže, kenž šo s mírom gotujú, a také vúčobne sú, to njamžom zabiš, a to je vostavo ve mňa nučí.

0: Kużycynia.
1: We dwójkim rozgronie sme słyšali, kaki vlio jo muzika přece na jeje živinja miła. Serska autorka a básnikarka Ingrid Huštetová jo žinca we fokusu našego programa. Jano wird Literatur njamožo we Serbach redko nichten živy byš. Ale gaš nekak zredzu živaš, přižoš tomu nanimene blízko. Tož jo Ingrid Huštetová přece nekak ze knigvami živava, a ninto spominaju se sobu vojovarje ze ludovego nakvadnistva domovina a zredznego centruma vitaj na skromadne živove cas. Ingrid Huštetová jo napisała šake literárne texte, kenž su zvětšego ušli v serskem nakvadnistve v Budyšinje. A gvona lektorka nakvadnistva jo tam Janka Pečkojc-Delevanu.
2: Ja zu uzvignu štu obstavnoš živa Ingrid Huštetová. Ona jo redaktorka serbske pratije, zasmavu je u přestavku, ona jo autorka wiele knigu w casnikach a casopisach nakwanistwa. Wona jo udawarka serbskich antologiju, a wona teke cyta korektury dolnoserbskich przynosku za rozlat już wiele lat. Also to ja obżywujom tu je obstawność, a kak pilna wona jo, taka szała pilna psołka na serbskim polu.
1: V rěcnym centrum je vítaj ho v Chožebosu. Jo Ingrid Huštetová byla lektorka za Ucpnice. Jeje slietny šéf tam jo byl Bernd Melcher.
3: Ja, luba Ingrid, ja si učobne gratulirujem k 7-žasitemu narodnemu dňu. Žicem si veľa, veľa zdrowote. Der je mieša a teke přeci gluku a čo dobre za dalšne tvoje živenie. Ja se veľkým jaslím až mese znajomé.
1: A negajšna kolegina Gunda Hajdarová z Rěcnego centruma. Jo žinca hošči úzko zvízaná s Ingrid.
4: Ja znajom Ingrid južo od leta živiš nás často živiš a 7-žaset. Ja som ju zesnava ako som uknica na SWS byla a Ingrid jo rono ako moda ceptaka tam zachopiva. Ako som 2002 v Rěcnem centrum je zachopiva, som ju zase smakava a sme dvojky cas kromadne živavé a sme také privátne kontakt mire. Také ako rentnáka jo mi pri šakých materiáliach rečne dali pomagava a mori raz objedujome v pizzerii ešte skromadne, ale to božko přeriedko. Což serbsku reč nastupa som veľgin veľa od skromadnego živa z neho profitirovala. Luba Ingrid, ja si učobne gratulirujem, šo dobre, veľa kľúcnych momentov a se vie kšutu strovosť.

0: Günter Schwientek, Johus Bivau, Musikowe Žitzinje, naše je narodninaki Ingrid Huštetovie. A dalšna narodninaka Jožinca, negašna serska redaktorka a literátka Mina Vitkojc. Před 100 či a čižasča letami jo vrna se naroživa. To je gožba za koncert Žinca Zega 60 vjaco v Serskem muzeju v Hožebusu ze Zvalbogu Vaučic a Izabelu Kaudunsku. Co tam bužo, to ulicujo Zvalboga Vaučic sama.
1: Hi Sarah, das ist Izabelu Kaudunski Romage, naš nov album Zamino. To so novo sužbene basne na basne od Mine Vitkojc. Musimo je vobod veo komponovali za tom programu. A tež ještě jen další komponist Maciej Rychwy z Polské je dvaj kruchaj spisal. A tuto so potom zahraje, also za náš novou CD, náš novou album, tun co tam šedstaj. Zahraje moj ten celý program. Najskýře tež ještě dvaj druhý kruchaj ještě přidat, nekotrž nejsou na albume. Na kůži pa tun co program té CD zaklinčí. A tun celý program je vedelno serbštine.
0: Jo, to je čejší koncert, čož prezentiruju album za Minu, Žinca vjaco Zega 60 v Serskem muzeju v Hošebusu. K narodninám serskeje básnikárky Mine Vitkojc.